0: Aloha.
1: Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. Aloha. A